0: Tady jsem přel bez dětek a vysávě tě rupou 1827.
1: Náš smrt.
2: Sápa mozku, šico. V dědictví se ukázal jeho kusin Emerich Prus Zabřezínský. Rodině mu vystoupil baron Céfázi, syn ve zpátky se svýho žalobou po celé dědictví. A s nároky na zboží loupov, jak si

учинил пост, и после сади пе проспект особи хине. Horečce prohlásil několikrát, že zbožil loupo Herma Gregorcu Komecov po česku.